crayon scrawled on unpainted walls. A child is born.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byl na té škole?
2: Byl.

0: na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Krásné odpadky.
1: To je najbrutálnejšie.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: kanceláři vládne hustá atmosféra.
1: Radio 1.

life.

like five.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu.

Pět minutek po šesté. Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štrbáček. I když je deštivé, ale to je dobře. Dáme si teď Ryana Hemswortha. A Display of Emotion. Příjemný poslech.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boy.

0: Hlad Tropical fluje. Předtím Christian Promare Night Society. Pro všechny ještě polospící. Máme 2 minutky po 6:30. Posloucháte Rádio 1. Alespoň doufám.
1: Rádio 1. Světlo v lese.

skladba Tiptere, což je asi jediná skladba z celé desky, která se nemenuje podle ryby, protože jinak všechny ostatní songy dostaly názvy jako Tilapia, Carp, Knife Fish a tak dále. A teď Ohio.

abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem, lehnu si někde do mechu.

Tři minutky po sedmé. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. Teď dohrává Shirota a jejich Slimáci v Afrikánech. Slugs in the Marigolds. A dáme si Holy Motors. Hellishly Hot.

Beastie a píseň s otázkou Does it still rain? Odpověď zní jak kde. 7 hodin 21 minut. Posloucháte

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

0: Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Jeva. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sorry. Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dvě minutky po osmé. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. Dohrávají nám starší Massive Attack, Man Next Door, předtím The Roots a teď nový triky. I'm yours.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na lunchmeetfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Kava.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Kava.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kulturní servis.
1: Osm hodin, 40 minut k tomu. A jak už tomu bývá, je tady pravidelný kulturní servis Rádia 1. Pojďme na to. Jako první festivaly. Jesnění, sousedsko-kulturní festival v Jeseníku. Pokud jste z Prahy, už abyste vyrazili. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Gasparáda, mezinárodní divadelní festival pantomimy a nonverbálního umění v historickém centru Kolína. Ear Day zvukové pole, festival zaměřený na performativní potenciál zvuku ve všech jeho aspektech v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Filmy. Kino pilotů. 18.50 Poeta, B20.30 Odyssea, Edison Film Hub, 18 hodin Odyssea a v 21.30 Sex a smrt v kempu Miasma. Kino 35, 18 hodin Mouchy a od 20 Nedosažitelná láska. Kino Dlabačov v 19 Odyssea. Galerie. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinsel Hilmar 1968 až 1970.

68. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V Doxu Radka Botčevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café, Vlado Maen. Kunsthále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Příběhy 2026. Ve Veletržním paláci Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rita v Lounech, František Kinsl Tromel. A také již zmíněný festival zvuku. Karpuchina galerie Bystrik, Kičo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Soudek a Berenika Soudková live. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Pragovka galerie, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbara Maté, Home Sweet Home. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová zrání. Chvalský zámek nabízí cestu kolem světa za 80 dní. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hlská, Trocha poezie. Koncerty a tančírny. V Groove Baru v 21.30 Room Service Label Showcase. U Bukaníra od 23. DJové Malandra Junior, Hugo Rieri a Arsion. Bike Jesus, Lick a The Cabin. V Jazz Doku od 21. Faela. V Rock Café od 18. Svetřík, Duhaj, Broučky. Klubovna Povaleč v 19.30 Noko a Exit Orchestra. Cargo Gallery v 19 hodin Freeze 247, Marcus Jo, Smek, Huckleberry, Marast a další. Fuchs 2 nabízí Melting pod Soundclash, Conscious Soldiers versus Fire Sound, Koji a další. Čítárna Unijazz od 20 hodin Croč Dedán. Klub 007 na Strahově v 19 Tankzilla a Undertong. No a ještě divadla. Divadlo v Dlouhé v 18 hodin Samá voda a divadlo v Celetné v 19.30 Cyrano. Na Rádiu 1 pakliže se nerozhodnete pro nic z již zmíněných položek vás čeká ve 13 hodin Ondřej Štindl, v 17 hodin Nová hudba na Rádiu 1, ve 20 hodin Not Safe for Work a od 22 pak The Workout. Toť vše z kulturního servisu. Vybírejte dle libosti.

máš milovat, necháváš na zimě. Kup si garáž, špíček, klíče, dej do trezoru. Opravdový chlapy jezdí na naftu. Motorovej volej místo lubrikant. V servisu mám postel a je z asfaltu. Byl jsem počatej na zadním sedle Trabantu. Si Fiat, punto, kundo, je mi to líto. Vypla, se ti multipla.

Nikep, Liar's Tale, předtím Channel 3 z Gangsta a ještě předtím Pastkalim to Killem. No a protože se přiblížila devátá, je čas se rozloučit. Mějte se báječně, užijte si skvělý víkend a za 14 dní opět naschledanou. Teď si dáme ještě Generation Storm 2. Like

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

uplynul nejenom týden, ale uplynuly i celé letní prázdniny. A s 1. zářím je tady první poprázdninová velká sedma roku 2026. Dobrý večer nebo taky dobré dopoledne. Pokud posloucháte reprízu, vám přeje Tonto Kocábek. Mě u toho napadlo to, co si určitě pamatují všichni starší, kteří zažili ještě ty dávné doby předlistopadové, že v těch dobách vlastně nevysílala žádná soukromá rádia, vysílala pouze Československý rozhlas. A v Československém rozhlasu v ranním vysílání, vždycky, když se blížila třeba nějaká ta půl osmá ranní, mezi čtvrt na osm a půl osmou, tak měli takové provolání: školáci, už je čas. Mě jako dítě, chystající se tou dobou do školy, to samozřejmě strašně rozčilovalo. Ale postupem času si z toho samozřejmě všichni dělali legraci a spousta lidí, kteří tohle zažili, to už dneska z té paměti nevymaže, tak ti, kteří dospívali nebo vlastně vyrůstali až v dobách porevolučních, už to samozřejmě neznají, ale myslím si, že ty starší, pokud nějací vůbec tedy mezi posluchači Velké sedmi v tuto chvíli jsou, na to určitě nezapomněli. Takže školáci, už je čas, je tady první Velká sedma na roku 2026 po prázdninách. Jako vždycky nás čeká 5 novinek, potom 15 postupujících míst, tak jak se řadili vaše hlasy. Někoho si vylosujeme, pustíme si pamětnickou píseň. Jako vždycky. Tak jak to při Velké sedmě čvej české a slovenské hitparádě na Rádiu 1 chodí. A rovnou tady půjdu k první novince. To máme spojení, které možná může někoho překvapit. Mně zase přijde vlastně docela logické a je docela fajn, že na něj došlo. O to zajímavější bude sledovat, jak vás zaujme jeho výsledek. Tím spojením je česká zpěvačka Niva a slovenský producent a interpret Pišta Kralovič alias Fulcrum. Niva zároveň v souvislosti s tímto singlem odtajňuje svoji digitální identitu a stává se opravdovým člověkem, jak mi tady kolegové poznamenávají, což zase má asociace k něčemu úplně jinému, ale to nechám pro dnešek stranou. Niva a Fulcrum spolu vytvořili nový single, který se jmenuje High a kterým odstartujeme dnešní Velkou sedmu. Sám Pišta k tomu píše. Mal jsem trochu pauzu s releasemi a velmi se těším z tohto nového tracku. Je to gitarová kolaborace s Nivou z Prahy, která mi roky pomáhá s vizuálmi na moje audiovizuální shows. Její vlastní live act byl doteraz založený na její 3D avatare na projekci, kterou doprovázela s Pevom s Aidkidem na mašinkách. A tento rok se rozhodla, že se bude prezentovat aj svojou tvárou, z čeho se velmi těším. Byciem nám nahrál stále lepší samobílí z kapely Vojdi. Já ještě k tomu dodám, že vy, kteří jste viděli některé koncerty Kuby Koeniga, tak víte, že už na nich se vlastně naživo Niva prezentovala, takže zase tak úplně nové to není. Nicméně myslím si, že to je docela správný krok. Dodejme ještě, že to dneska slyšíte v naprosté předpremiéře, protože single High vychází 4. září roku 2026. To znamená, v případě, že posloucháte Velkou sedmu v úterý, tak až za 3 dny. V případě, že ji posloucháte v repríze, tak to bylo zrovna včera. A zajímavé také je to, že oba dva interpreti si tento nový single vydali sami. Tady je první z dnešních novinek, Niva a Fulcrum a jejich společný single High.

tak to byla Niva společně s Folkromem. Ještě dodám, že loni v říjnu, to znamená před nějakými 11 měsíci, Folkrom pokřtil své zatím poslední album Míst a právě na tom koncertě v Pražské Akropoli vystupovala Niva jako host, takže možná, že tam to společně upekli tu budoucí v tuto dobu, budoucí spolupráci dnes tedy završenou společným singlem. Pokračujeme dál, druhou dnešní novinkou bude kapela Yellow Sisters. Yellow Sisters je původně ženská vokální skupina, která v roce 2025, to znamená loni, oslavila už 20. výročí svého založení a existence. Jejich hudba jde napříč všemi možnými hudebními žánry. Dost často pracuje s prvky zvukového experimentátorství a i vlastně tím vizuálním prvkem čtyř zpívajících žen. Jejich hudba je mimo jiné inspirovaná africkou hudbou, americkým soulem a karibským reggae. No a Yellow Sisters u brněnské značky Indie Scope chystají své nové album a avízem tohleto alba je nový single, který se jmenuje Máme tu víkend, ve kterém si zahostoval Andrew, známý to beatboxer, asi netřeba představovat. Tady je druhá z dnešních novinek Yellow Sisters a Andrew ve featuringu ve skladbě Máme tu víkend.

0: Druhá z dnešních novinek Yellow Sisters a máme tu víkend s výpomocí Andrewa, co by beatboxera k jejich vokálním projevům. Před námi je třetí dnešní novinka a musím říct, že se dneska kolegovi Zdendovi Lichnovskému podařilo vybrat samé novinky, které tak nějak tím školákům a studentům usnadní nástup zpátky do studijního procesu, neboť jsou to všechno písně takové hodně pohodové a hodně oddechové a hodně, dá se říci, neproblematické. Třetí novinkou dnešního kola totiž bude kapela Hihihaoky, ty asi představovat nemusím, ty docela poslední dobou frčej. No a kapela Hihihaoky vydala v pátek 21. srpna nový letní single s názvem Český léto, což je trošku jako malý paradox, tak nějak na konci toho léta, nicméně možná je to právě určitá snaha si to léto pokud možno co nejvíce prodloužit. Abych ocitoval, skladba je pocitový a myšlenkový proud o létě a současně jemné nostalgickou a ironickou výpovědí o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Langoš, točený pivko, cesta vlakem, koncerty, dobrý jídlo, moc jde břiše, ale je fucking FOMO. Novinka Český léto kombinuje chytlavou atmosféru s autentickými pocity zranitelnosti a letního přetlaku. Obsah singlu je postavený na kontrastu mezi fake světem sociálních sítí a obyčejnou krásou českého venkova, kde má hlavní slovo pánek s limonádou, houbaření v lese a ticho bez signálu. Jedeš vlakem, jíš stromy, v hlavě stories, co zažila, kde jsi nebyla, co má smysl a co bylo, když jsi byl malej. Je jeden z ústředních motivů písně v prostřednictvím vypořádání se s vlastním tělem a tlakem na ideální summer body. Jeho holky se v textu s charakteristickou nadsázkou opírají do letních nejistot všech mladých dam, které třeba mají nové plavky a necítí se v nich dobře. Tak to je úvod k tomuhletomu dnešnímu singlu. Ještě možná bych tady ocitoval třetího ze skupiny Jeho holky, který vystupuje jako taťka Maťka. Taťka Maťka říká, rád bych podotkl, že jsem byl produkci tohoto tracku donucen. Dlouho jsem apeloval na to, abychom stvořili death metalovou skladbu, ale byl jsem přehlasován v kapelním konsenzuálně demokratickém procesu. Představa holek byla jasná letní tucka a tak jsem pro inspiraci zhledal příslušné díly kultovního online seriálu pro všechny hudební nadšence Kumšt a takovou tucku stvořil. Klíčové prvky, omezení délky skladby na 3 minuty, naše běžná praxe je minimálně 5, maximálně 4 vrstvy, bicí, basa, synťák a vokál, double time, krátké sloky a dokola se opakující refrén. Tady jsou Hihiha holky a single Český léto.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě, hle.

0: Zvládněte dnešní možný. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Tak to byly Hyha holky, trio z Prahy a jejich český léto, pojetí léta, tak jak ho vidí právě oni. Před námi je čtvrtá novinka a pod tu je podepsaná kapela Tuskend. Tuskend je docela zajímavý spojení dvou pozounů a rytmiky, respektive dvou pozounů a buď basy nebo kláves a bicích. A Tuskend je kapela, co kombinuje poetický rap, doprovázaný dechovými nástroji a precizní taneční rytmikou. Tuskend v dubnu pochřtili své další album V kafé v lese. Produkoval ho David Hercik. Před pár dny se vrátili z festivalu v Banátu. No a na podzim se chystají pochřtit další single v Back Jesus, kde vystoupí právě producent David Hercik se svojí kapelou Pluto. Teď ovšem mají venku single s názvem Grand Hotel Praha a my se v tuto chvíli pustíme. Skladba prý vznikla pod vlivem rodinných událostí autora většiny hudby kapely Petra Schovanka, který je v tomto případě nejenom zpěvákem, ale i autorem textu. Tuskend a Grand Hotel Praha.

obsah ruky. Snad je tam světlo, snad víc než tady. To asi jo, jen jeden krok, všechno se změní, všechno zahojí. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi.
1: Další pohled na letní atmosféru, byť v tomto případě ne tolik veselý nebo rozjuchaný, nebo jak to říct, aby to nevyznělo nějak pejorativně. Před námi je pátá a poslední dnešní novinka a jedná se opět o kooperaci a tentokrát se sešli producent Barel a rapper Anky. Oba dva už vlastně taky docela zavedené entity na domácí hudební scéně. A jestliže holky měly český léto, Anky s Barelem mají první společný léto. Nový single První společný léto je prý poctou partnerkám obou protagonistů a dospělosti. Producent a interpret Barel spojil síly s rapperem Ankym pod hlavičkou Championship Music a vydávají nový single První společný léto doprovázený zábavným videoklipem, který se objeví o pár dní později. O jeho režii se postarala Tania Lvovská. Skladba je osobní odpovědí poctou dlouholetým partnerkám, otevírá témata spojená s přechodem do nové životní etapy, dospělosti, zakladání rodiny a zodpovědnosti za její zabezpečení. Jde o nostalgické hodnotí za těžšími časy a oslavu vytrvalosti ve vztazích. Tenhle song je tribut našim ženám. Jsme oba v dlouholetých vztazích a moc dobře víme, že to s námi ženy nemají vždycky lehké. Snažíme se na sobě i na vztazích pracovat s tímhle trackem. Chceme oslavit všechny partnerky, které při nás stojí v dobrém i zlem. Přibližují hlavní myšlenku oba autoři. Tady Janky a Barel společně ve skladbě První společný léto, poslední to dnešní novince.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Slyšeli jste poslední z dnešních novinek společnými silami vyplodzenou skladbu První společný léto rapera Enkyho a zpěváka a producenta Barela. Logicky si tak dostáváme k místům postupujícím, v tomto případě k pozici číslo 15. Na té skončila skladba, která je v žebříčku druhým týdnem. Minule byla čtvrtá, dneska se trochu propadla. Nicméně na 15. pozici dneska jsou Brankos Bridge a jejich Wallflower.

To bude Brankos Bridge a skladba Wallflower. Následující píseň nebo track se drží v našem žebříčku nepoměrně déle. V tuto chvíli je už pátý týden. Tady společně jsou zpěvačka Mil Janatková, producent Jarda Kořán. Skladba se jmenuje Rytmus a stejně jako minule ji dneska uslyšíte na 14. pozici.

Rozálie Chladková a Antidota. No a stejně tak jako Rozálie Chladková je i novinkou z kola minulého následující píseň, která se jmenuje Poprsky a zaspívá a zahraje vám jí kapela, dámská kapela Meluzína.

To byla Meluzína a Paprsky. Na další pozici uslyšíme kapelu, která tady je třetím týdnem. Folkotronická kapela, toho je folkotronická kapela Foxou, která má novou skladbu Tvoje hvězdy na druhém albu nazvaném Eva, které následovalo debutové album Adam. A tady je pro ně dnes 11. místo. Foxo a Tvoje hvězdy.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.
5: Dozněli Foxo a Tvoje hvězdy a před námi je skladba, která je v našem žebříčku ještě o týden déle, to znamená čtvrtý týden, už dneska posloucháte track z zatím posledního alba skupiny Lajky s obskurním textem i názvem Muž, co se nerad skloňoval. Já jenom protože to vím, připomenu, že nebo pozvu, že Lajky můžete v Praze slyšet za měsíc a něco. Takže si to můžete vychytat a teď přesně datum z hlavy nevím. V každém případě tady jsou Lajky a Muž, který se nerad skloňoval.

0: venku je noc.
1: Tak to byly Lajky a muž, který se nerad skloňoval. Lajky jsou z Třeště u Jihlavy, zatímco papírové draty jsou z východních Čech a mají tu píseň Krajinou.

skupina Papíroví draci a jejich skladba Krajinou. I další skladbu jste tady už několikrát slyšeli. Jmenuje se Egal a vytvořil jí pařížský producent a klávesista a člen mnoha kapel Jan Fix. A dneska už vlastně je v našem žebříčku po čtvrté. Tentokrát je tedy na místě osmém.

to byl Jan Fikes a skladba Egal. Na 7. místě, stejně jako v minulém týdnu, 7 týdnů ve Velké sedmě, je skupina Drtěkol a jejich skladba Leščí. A jenom doplním naše pravidlo, že pak, když tato skladba příště nebo do příštího kola nezvítězí, pak ji dneska slyšíte po 7 týdnech naposledy.

Na sedmém místě sedmý týden ve Velké sedmě se slyšeli skladbu Liščí z druhého alba skupiny Dratikol, nesoucí název Slepé mapy, která vyšla na značce Don't Panic. Jestliže jsem tady hovořil o tom pravidlu sedmi týdnů, pak můžu v tuhle chvíli prozradit, že právě po sedmi týdnech nás minule odpustila Tereza Hrabíny. Nicméně asi můžu prozradit v tuto chvíli i to, že se z minulých novinek dostalo do hlavního žebříčku všech pět, což znamená, že kromě tedy náhrady za Terezu Hrabíny, tam jsou i další čtyři skladby, které pochopitelně tak vytlačily jiné čtyři skladby z našeho žebříku. Vy jste v tuto chvíli už slyšeli dvě z nich na 13. a 12. místě a nyní si pustíme tu třetí, kterou je Athena Chlebová, která má venku nový single Easy. Pro dnešek tedy na šesté příčce.

Athena Chlebová a Easy dneska na místě šestém, velice poklidná letní píseň. Ještě než si pustíme první pětku našeho dnešního žebříčku, tak odbočíme a pustím vám právě onu skladbu, které říkáme pamětnická, skladbu, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, skladbu, která je jenom připomínkou časů dávno minulých. A já když jsem dneska přemýšlel, co vám tady dneska připomenu z té doby minulé, tak jsem si úplně mimo děk všiml, že má dneska kromě Lindy svátek i Samuelo. A já vlastně nevím, jak to je se současnou činností, ale vím, že nebo všichni, kteří se zajímají o domácí DIY scénu, vědí, že byla celkem svého času čilá značka, tuším, že ze Strakonic vznikla, ne, v Písku. V Písku vznikla značka, která se jmenovala Samuel Records, kterou založil Jan Klouček, kterému se právě říká Samuel, což byl bývalý člen kapely Lahar. Kdo znáte Lahar, tak víte, v jakých žánrových oblastech se pohybujeme. Pro ty ostatní dodám, že tenhle ten label se samozřejmě v duchu toho zaměřoval hlavně na hardcore a punk a zpřízněné žánry. Na značce Samuel Records vyšlo hned několik titulů, převážně jihočeských kapel a takovou, řekl bych, dvorní kapelou nebo vlajkovou lodí, říkajte tomu, jak chcete, byla kapela ze Strakonic, která se jmenovala Landmine Spring. Landmine Spring fungovali, vydali tuším, že asi 4 alba, byli na téhleté scéně velmi oblíbení a potom, co se nějak odmlčeli, tak jejich kytarista Jirka posílil kapelu Sunshine, ze kterou potom hrál docela dlouho. No a já jsem se vlastně s produkcí Samuel Records seznámil tak, že, a teď doufám, že to není mylná informace, v roce 2001 Samuel Records vydali naprosto pěkný sampar nejrůznějších kapel, který se jmenoval My Time Is Over. Obsahuje 18 tracků, z části těch jihočeských, ale z velké části i různých jiných českých kapel od jiných labelů a potom taky nějaké zahraniční záležitosti. Nicméně je vlastně docela hezkým tehdejším průřezem touhletou scénou, takže tady najdeme nejenom třeba písecké Suffer, pankáče, který taky, myslím, vydávali na Samuel Records, ale jenom samozřejmě ty zmíněné Landmine Spring, ale i třeba táborskou kapelu Blank, ve které hrával Amák, pražské Anyway, pražské Gnu, královéhradeckou Temu Eleven, chebský Albion, pražské Volongong, pražské Point, Better Way, myslím, byli z českých Budějovic, mám takový pocit, Delusion taky, a tak dál bych mohl táborský Voodoo Toys. Prostě bylo tam toho na týhletý desce hodně a pro určitý seznámení se s tou scénou v té době těch samparů nebylo mnoho. Já to CDčko mám ještě do dneška někde doma, takže rozhodně, kdybyste na ně někde narazili třeba v bazarech nebo tak, tak docela doporučuju. No a jak to vypadá se současnou aktivitou? Samuel Records moc nevím, ale před časem Landmine Spring po mnoha letech odehráli nějaké koncerty po dlouholeté pauze a jeden z nich, který se konal v roce 2024 na pražské sedmičce, čili na Strahovském klubu 007, tak byl zaznamenán a právě Samuel Records ho v srpnu roku 2024 vydali na černém vinilu. Takže zjevně činnost této značky nebyla úplně ukončena a občas se od ní můžeme ještě něco dočkat. Také bych měl možná připomenout, že kromě samotného vydávání CDček a vinilů Samuel Records vydávali i žánrový žánrový zin, který se jmenoval Kill Your Dreams a který právě mapoval jak tu zemskou, tak zahraniční undergroundovou scénu
v těle těch hudebních vodách. No a my si právě tato, ten sampler z roku 2001, mimochodem Samoa Records jsem našel, že vznikl 1999, nevím, jestli je to pravda, ale možné to je. Tak tenhle ten sampler vyšel v roce 2001, aspoň doufám, že se nemýlím, a my si s tím právě ty zmiňované Landmine Spring a skladbu, kterou jsou na tomhletom samplaru, který ještě jednou připomenu, se jmenoval My Time Is Over, zastoupení Landmine Spring a dnešní pamětnická skladba nazvaná Wood.

0: To byla dnešní pamětnická strakonická kapela Landmine Spring a skladba The Wood, kterou najdete na soundbaru My Time Is Over, vydaném na značce Samoa Records.
1: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
0: No a před námi je další novinka z kola minulého. Pro dnešek páté místo Velké sedmi, Usua Sergi a Flower Tooth.

Prosím vás, Sergej a Flower Tooth pro dnešek místo páté. Na tom místě čtvrtém je Pozudba se skladbou Polona 26 a jak jsem tady hovořil o tom, že píseň liší od Detikol je tu 7 týdnů, tak 7 týdnů je tu právě i Polona 26 od Pozudby. Tady je pro dnešek čtvrté místo.

bylo po 7 týdnech 4. místo pro Pozhudbu a jejich Planu 26. Než si pustíme první vítěznou tracku dnešního kola, tak tady mám tu milou povinnost vám sdělit jména výherců. Vy, kteří posloucháte Velkou sedmu pravidelně, víte, že každý, kdo hlasuje, může být vylosován a ten, kdo je vylosován, něco vyhraje. My tady ve Velké sedmě většinou jako výhry máme produkci české hudební scény a nebo lístky na třeba festivaly české. Nicméně dneska tu máme výjimku a dnešní výherci dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které často vydal americký hudebník Kurt Weill. No a pokud neposloucháte sobotní reprízu, posloucháte úterní originál 1. září, pak ještě máte možnost stihnout vystoupení Kurta Weilla v Praze, které, pokud se nemýlím, je zítra. Takže dnešní výherci, kteří dostanou CDčko Kurta Weilla, jsou Vladimír Pokorný, Barbora Postlová a Julie Šolcová. Takže Julie Šolcová, Barbora Postlová a Vladimír Pokorný si počínají zítřkem mohou zavolat do kanceláře Rady 1 a hlásit se o svoji výhru z Velké sedmi, kterým ještě jednou zopakuji, je CDčko Philadelphia's Been Good to Me od Kurta Weilla. No a vy, kteří jste vylosováni nebyli a nic jste nevyhráli, nemusíte být vůbec smutný, protože hlasovat můžete samozřejmě i v kole dalším a potom tak vyhrát v příštím týdnu, to znamená 8. září, lístky na festival Reconnect 2026, který proběhne v Brně od 1. do 3. října. Já jsem na Reconnectu byl poprvé loni a musím říct, viděl jsem tam naprosto skvělý koncerty, třeba Pasti nebo Acid Row, nebo Esa z lesa, nebo Libereckých drom. A rozhodně všem tuhletu akci doporučuji, protože večer jsou koncerty v různých brněnských klubech a dopoledne můžete vidět nejrůznější workshopy a panelové debaty a naučné informační setkání, řekněme. Viděl jsem tam loni naprosto skvělý program o AI využití v hudbě. Ne tedy v tom špatném slova smyslu, kdy někteří nechávají AI za sebe tvořit, ale v tom, o tom, jak může AI muzikantům pomáhat. Tak, a to bude až příští týden. Tentokrát je tedy ještě jednou. Dnes se vyhrávalo CDčko Kurta Weilla a dostanou ho Vladimír Pokorný, Barbora Postlová a Julie Šolcová. A my si můžeme v tuto chvíli už pustit třetí místo dnešní Velké sedmi, na kterém stejně jako Pozhudba, stejně jako Drtikol, i Marie Kyšlovský je už 7. týdnem a dneska z minulého 6. vyskočila na místo 3. se skladbou Jsou dny.

Posloucháte Velkou sedmu na Rádiu 1. Slyšeli jste právě třetí místo dnešního žebříčku Marie Kyšlovsky a její skladbu Jsou dny. Na místo druhé vyskočila, pokud jste dobře počítali, tak víte, že zazněly čtyři novinky, tak na místo druhé vyskočila nejúspěšnější novinka z kola minulého, jižní kapela Vlasta a jejich skladba Chci jet někam na jih.

přijet někam na jich kapela Vlasta a dneska druhé místo ve Velké sedmě. Vy, kteří posloucháte pravidelně, asi nebudete překvapení, když řeknu, že na prvním místě stejně jako v kole minulém skončila Květách za pomoci Pasti skladba Přesila a její míněno Květách nové album nazvané Zkousaný svět.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zas nemáš ani korunu, to si hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfů. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Doznělo první místo dnešní velké sedmi, skupina Květách a jejich přesila z hostující pastí. Před námi logicky jenom a pouze rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli nečekaně kytarové spojení Nivy a Fulcruma ve skladbě High.

Nakonečně pátou a poslední novinkou byla další kooperace v dnešních novinkách. Tentokrát to byly Anky a Bareo a jejich track nesl název První společný léto.

No a po drsněčkách z Vlasty jste dneska na první příčce slyšeli dneska už kapelu Květách s výpomocí Dana Kranicha z Pasti a skladbu Přesila.

0: Další kolo velké sedmi na radu jedné je za námi. V tuto chvíli se sami loučí ten Kocábek. Doufám, že nám zachováte přízeň, pošlete hlasy některým z písniček, které vás třeba zaujaly, nebo vám otevřeli nějaký nový obzor. My s vám za to možná odměníme tím, že z hlasujících někoho vylosujeme. Užijte si poslední teplé dny tohoto roku, kterých podle všeho už nebude až tak tolik. A za týden opět s velkou sedmou na Radio 1. Všechno teď je hit, letí dron, hoří dům, kopu bunkr, já chci pryč. Koupil jsem dětskou plynovou masku, po nocích mapuju cesty, brzo to praskne, nespy, něco se mění.
1: Velká sedma s Kocábkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Reklama na Radio 1.

Lehonce po 11. hodině, 11.01.11. Mám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Začíná pořad Staré poledne.

Tak ještě jednou příjemný poslech pře Tomáš Vidra a pomalu začíná Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. No, někdy něco staršího nebo i novějšího, ale jedno jistý, žádný neustále omílaný kousky to nebudou. No a dneska začneme s koncertem, který se jmenuje Panic in Detroit z roku 79. Natočil to Ted Nugent a jeho kapela a my si dáme skladbu s názvem Cat Scratch Fever.

Ted Nugent, album Panic in Detroit z roku 79. Teď už jsou tady Bad Company, album Life at Albuquerque, rok 76 a Deal with the Preacher.

Tolik výborný Bad Company. Teď už jsou tady Tapiman, jejich deska z roku 71 a skladba s názvem Don't Ask Why.

Tolik kapela Tapiman a jejich album z roku 71, skladba Don't Ask Why. Teď už jsou tady kluci z Irska, Thin Lizzy, album Still Dangerous z roku 77 a skladba s názvem Massacre.

Tolik Thin Lizzy a jejich album Still Dangerous z roku 77. Teď do roku 72 za deskou Red Sea kapely Warhorse. I Who Have Nothing.

Tolik kapela War Horse a jejich deska Red Sea z roku 72. Teď tady máme partičku, která se říkala Vox Dei, čili Hlas lidu. Album se jmenuje La Biblia, vyšlo v roce 1971 a skladba s názvem La Geras.

Tolik kapela Vox Dei, album La Biblia z roku 71, partička z Argentíny. Teď už je tady skupina Mountain, s ní samozřejmě kytarista Leslie West. Deska se jmenuje Last Night at the Fillmore East. A my si dáme skladbu s názvem Theme of an Imaginary Western.

Tolik kapela Mountain. Teď už je tady britská formace Gin House. Tyhle tři kluci byli z města Newcastle upon Tyne a vyhráli soutěž časopisu Melody Maker Battle of the Bands v Londýně v roce 1970. Někde poblíž stadionu Charlton Athletic. Takže tady jsou Gin House, album z roku 71 a skladba s názvem Cannot Understand.

Tolik kapela Gin House, album z roku 71. Teď už jsou tady další borci z Británie. Fuzzy Duck, album z roku 71. Time Will Be Your Doctor.

0: Tak, to byly výborný Fuzzy Duck. A než se dostaneme dál...
1: Reklama Rádia 1.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
3: Reklama na Radio 1.
4: No a teď už tady máme kapelu, která měla velice zajímavý název. 2066 and then. Někdy se to píše čísly, někdy slovy. Ale ta jedno deska je z roku 72 a my si dáme krásnou skladbu s názvem Reflections on the Future.

Tohle je kapela 2066 and Then. Rok 1970. Nádherný kreslený obal. Tato ta skladba se jmenuje Reflections on the Future. Teď už jsou tady Plum Nelly. Jejich deska se jmenuje Deceptive Lines. Vyšla v roce 71 a my si z ní dáme skladbu s názvem Demon. Demon.

To byla skupina Plum Nelly a jejich deska Deceptive Lines, skladba Demon. A celé to bylo z roku 71. Teď do roku 68 za kapelou Animals. Jejich deska Love is to love somebody. A láska je, že někoho miluješ. My si z téhle romantické desky dáme skladbu s názvem Colored Rain.

Tolik kapela Animals a jejich zpěvák Eric Burdon, album Love Is, rok 68. Teď je tady další kapela a jejich deska taky z roku 68, říkali si Fuse, a my si dáme skladbu, která se jmenuje Across the Skies. V 80. letech dva z členů téhle kapely se proslavili ve formaci Cheap Trick, ale tu si tady pouštět nebudeme, my si pouštíme Fuse.

Kapela Fuse, album z roku 68, skladba Across the Skies. Teď se pojáme do Kanady za kapelou Bent Wind. Album Sussex vyšlo v roce 69 a my si z něho dáme skladbu Touch of Red.

Tolik kapela Bent Wind, album Sussex z roku 69. Teď je tady skvělá formace Steve Miller Band, album Sailor z roku 68 a skladba s názvem Song for Our Ancestors.

Steve Miller Band, album Sailors z roku 67, Song for Our Ancestors. Takový složitější poslouchání. No a když je tady poslouchání, tak je tady kapela Listening. Album z roku 68, skladba s názvem See You Again.

Tolik kapela Listening. A teď je tady už Jeff Mon a jeho skladba I Can Understand Your Problems z desky z roku 1968.

Jeff Mon a jeho kratěunká skladba. No a teď už tady máme poslední skladbu dnešního dne. Pomalu jistě se s vámi loučí Tomáš Vidra. Těším se naslyšenou zase příští sobotu. Pokud si budete chtít poslechnout záznam tohohle pořadu ještě jednou, tak v průběhu odpoledne na platformě YouTube pod heslem Staré poledne tam bude záznam. Pokud se o některých deskách chcete dozvědět něco bližšího, tak taky na platformě YouTube si buď zadáte Music 69 anebo 1000 Alp na pustý ostrov, kde spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem povídáme o zajímavých deskách. Teď už je tady Erik, jeho deska z roku 68. Skladba se jmenuje You Said But I've Got My Way. To je poslední skladba dnešního Starého poledne. Loučí se Tomáš Vidra.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Zdá se, že je téměř přesně 1 hodina popoledně a to neznamená v řádu kosmu zas až tak nic důležitýho, ale v řádu vysílání Rádia 1. To znamená, že na jeho řídícím pracovišti došlo ke střídání. Tomáše Vidru vyměnil Ondřej Štendl, který se dostavil po delší pauze nebo po vynechávce způsobené prázdninovými aktivitami, které ovšem už všichni máme za sebou. Takže s velkou radostí může pustit Ronnieho Fostera někdy z roku 72 plus minus funky skladbu Kentucky Fried Chicken, pak neapolská kapela, eklektická neapolská kapela, jmenuje se Nudge Nea, píseň se jmenuje Puleza.

ta anoncovaná píseň Puleca od neapolské kapely Nudgenea. Dále mírně Chazení Latinos z kapely Marinero. Pouštěla se mi nedávno a s radostí to zopakuju. Píseň se jmenuje Frisco Ball.

Tato píseň od skupiny Marinero Navážu není navážena ani dávná nahrávka od Violent Femmes, která jako by to bylo včera mě před mnoha desetiletími ve studiu Rádia 1 okouzla. Je to verze písně ještě dávnější. Písně Do You Really Want to Hurt Me?

Tak jsem měli příležitost slyšet z Rádia 1, jak se kapela Black Pumas pokládá do verze písně Fire. Dál píseň All Around z nový desky vroucné a sympatické retro kapely Womack.

nepřiměřeně intenzivní píseň All Around od The Womack Sisters, dál povinná skladba od Prince, tentokrát z desky Sign of Time.

Prince, prosím pěkně, slyšíte texaského umělce, který se říká King Tuff, s příznačnou skromností. Píseň je z jeho nový desky, jmenuje se Twisted on a Train. Dál do dva reprezentanti veteránů drsnější rockabilly, nejdřív duo Flat Duo Jet, píseň Hey Boss Man, a pak pradávní The Cramps z jejich desky z roku 77. Píseň TV Set, tak jak byla nedávno vydaná. Jak to zkrátka jednodušší říct, jaký tenkrát tu píseň smíchal pověstný Alex Chilton.

Tak to byla prosím pěkně Zběsilá mládež, nebo v roce 1977 Zběsilá mládež The Cramps. Píseň se jmenuje TV Set, vystřídána bude projevem z moudřelého osvíceného starce Leo Bada Welche. Skladba se jmenuje Ride on Time, pak z nový desky kapely.

Tato jímavá píseň se jmenuje Waste Deep. Na svojí poslední desku ji zařadila kapela Alabama Shakes, kapela kolem vokalistky Brittany Howard. Dál His Golden Messenger, taky z celkem novýho alba, svižný kus, jmenuje se Last Orders.

His Golden Messenger, dámy a pánové, a do reklamy ještě tato píseň od MJ Lendemana, naváže na ní kapela West Side Cowboy, britská kapela, mladá, těžce chválená, a já se k té chvále připojuji. Se mi ty slabiky zas nějak popletly.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Reklama na Radio 1.
8: Skoro přesně ve 2 hodiny slyšíte z rádia kapelu Nation of Language. Píseň se jmenuje Silhouette, naváží na ní ze všech novozélandských stylových a řekl bych lehce pochmurně erotických umělců, ten můj nejoblíbenější Jonathan Bree z jeho novýho alba skladba Live to Dance.

písni Silhouette od Nation of Language se mi skutečně podařilo pustit Jonathana Bree, Live to Dance, dál New Order, tematicky vážné skladby Your Silent Face, která bude vystřídána písní z nový desky Alexe Camerona, která je, jak je u něj obvyklé, tak jako na hraně parodie a jmenuje se

Tahle skladba se jmenuje Your Silent Face, kapela New Order ji v roce 1983, což už je jako drahná doba, zařadila na svou desku s radostným názvem Power, Corruption and Lies a dál tedy anoncovaný album.

Alex Cameron, píseň se jmenuje Ricochet, vystřídána bude skladbou křehkých duší z Texasu kapely Howdy, True Love.

A po kapele Haudy ještě před tradičně obsáhlou upoutávkou na kulturní léta Rádia 1 slyšíte píseň Box Store z nový desky kapele Wild Pink po upoutávce. Příjemně ušpiněný kus Nick Curran and the Low Lives Kill My Baby.

Kulturní léto Rádia 1. 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Nickern doprovázený skupinou do Lowlifes píseň Kill My Baby dal životem dosti dramaticky protažený muž.

in his right hand pocket.

black man, and he wasn't white.

Andrew Williams doprovázený kanadskou kapelou The Sadies, píseň se jmenuje One Eye Jack, dal další výrazná rázovitá osobnost, dal by se říci, již zvětšnělý Chucky Wise, skladba Pygmy Fund.

a podou už na věčnost se odebra všech umělcích André Williamsovi a Jackie Weissovi. Uslyšíte hudebníky, kteří nejen, že jsou ještě naživu, ale dokonce jsou značně mladí. Moji čerství oblíbenci z kapely Twisted Teens, skladba se jmenuje Peekaboo Hand.

o citlivých mladých umělcích z dvojice Twisted Teens uslyšíte ještě jednoho zvětšnělého veterána, tentokrát to bude sám Alex Chilton, Hey Little Child.

Po Alexovi Cheltonovi slyšíte píseň P.O.B., kterou společně vytvořili australská zpěvačka Emma Rusek a vokalista Lachlan Denton. Dál píseň Carolina od umělce, který se říká

Ta píseň se jmenuje Carolina a zjevně pojednává o nějaké ženě. Do reklamy ještě uslyšíte dvě kratší skladby, první z nich starší od Taye Siegla, jmenuje se Lovely One, a pak z nový desky The Mountain Goats, Song for Lane Staley.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
5: Reklama na Radio 1.

tři hodiny slyšíte z rádií od Kutinut, přátelé, umělce, který se říká Saint Seneca, ta píseň se jmenuje Holy Hawk, naváže starý

Lilac in Hand a Imen Dunes a naváže Corey Hansen od úterka za týden bude hrát na sedmičce a já se věru těším. Tahle píseň se jmenuje Garden of Delight, je z jeho první solový desky, kterou vydal jaksi mimo svou domovskou buracovou kapelu Wand.

Garden of Delight a Curry Hansen a naváže Karen Joyce. Píseň se jmenuje They Shoot Horses, podobně jako proza. Už mi jméno toho amerického prozaika vypadla a taky to byl kdysi dávno docela populární film. Doufám, že jsem svůj přehled projevil dostatečně. It's

Tato píseň, prosím pěkně, se jmenuje Alfred Luther III, natočili Damien Jurado. Pak. Pak skladba Alexandry z úplně nový a velmi pěkný desky mé oblíbené umělkyně Lily Seabird.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatra.

téměř přesně v půl čtvrtý vyslyšíte Ace Vigie, jinak taky vokalistu kapely, mé oblíbené kapely Parquet Courts. Tahle skladba se jmenuje Thanksgiving Prayer.

A dál následovat budou dva dávní kusy. První z nich od Lou Reeda z desky Silicon Dance, někdy, myslím, z roku 74 plus minus.

Píseň od Lou Reeda se jmenuje Billy a další prastarý kus je od Roxy Music. To dokonce vím, to vrčení z roku 1975 nebo z desky z roku 75.

Proxy Music a Both Ends Burning, kapela z Oklahoma, alespoň si domnívám. Brončil z jejich poslední desky píseň Funny, zase tak jako legrační.

Brančova Fany a dál společný díl umělců Panda Bear a o generaci či dvě staršího Sonic Boom, Something Like Dreamin'.

A do reklamy ještě Shear Waters, z jejich nový desky píseň The Only Sound I'm Afraid Of.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Reklama na Radio 1.

jsou plus minus 4 hodiny odpoledne. Z rádia slyšíte klasickou skladbu Naima od Johna Coltrane'a, kterou mi nedávno připomněl jeden docela hezký polský film. To jenom tak, abych poodkryl oponu nad svými myšlenkovými pochody. Jinak začíná také poslední hodina mýho dnešního účinkování tady na rádiu, začíná obvyklým způsobem, tedy takovým tím vytichlým úsekem, který bude trvat do kulturního servisu. Po Johnovi Coltraneovi uslyšíte čerstvě, nebo myslím tenhle týden, zesnulou titánku jazzovýho zpěvu Cassandru Wilson, a uslyšíte ji v její verzi písně Love is Blindness od YouTube původně. Před desetiletími a desetiletími jsem ji hrával na rádiu docela často.

byla Cassandra Wilson, Love's Blindness, a dál jsem si vzpomněl na Oldřicha Janotu díky tomu, že jsem tuhle píseň slyšel během kouzelné oslavy na kouzelném místě v hospodě Tornádo na Kazíně. Takže Oldřich Janota, Hotel Savoy.

Oldřicha Nota a hotel Savoy a já teď pustím píseň Weekend z nový desky od Lamp Chop, která je oproti těm předcházejícím taková jako úspornější a řekl bych, že krásná. A ta píseň Weekend, abych tak řekl, tematizuje takový ty stařický věci, ale považuji to za její přednost.

Lamčel a píseň Weekend a trocha toho zbarvého zpěvu bude ve skladbě White Heron od dámské kapely Mountain Men.

0: kulturním servisem uslyšíte ještě tuto píseň od Billa Callahana. Dost jako extenzivní. Zase to v ní jako hodně láska, apokalypsa a tak to má být. Jednou za čas tuhle dlouhou píseň prostě do rádia pustit musím. One fine morning.
1: We're gonna ride out in a country.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, mobilizuji v sobě energii, dostatečnou energii, abych vás mohl obeznámit s kulturním servisem Radia 1 na sobotu 5. září, kdy se v Jeseníku například koná sousedsko-kulturní festival Jesnění a v Hradci Králové Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. V Brně potom Brno Art Open, co je festival umění ve veřejném prostoru, v historickém centru Kolína Gasparáda, mezinárodní divadelní festival pantomimy a nonverbálního umění a v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Ear Day, zvukové pole, festival zaměřený na performativní potenciál zvuku ve všech jeho aspektech. V kyně pilotů od 18.50 poeta od 8:30 Odysa. Edison Film Hub od 6 Odysa od 9:30 Sex a smrt. V kempu Miasma. Kino 35 od 6 Mouchy od 8 Nedosažitelná láska v kyně Dlabačov od 7 Odysa. V galerii Středočeského kraje Melzer Kincel Hilmar 1968 až 78 ve Veletržním paláci František Kobliha cyklus Máj, Docs Radka Budževič Faust, galerie hlavního města Prahy v zámku v Troji Labyrint Krajina vnitřního ploudění, Středočeské muzeum v Roztokách, Trnkova zahrada 2, Rock Café Vlado Man, Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života, galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House, Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Na Novoměstské radnici, příběhy 2026, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, galerie Benedikta Rita v Lounech, František Kincel Trommel, Karpuchina galerie Bystrik Klčo Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kaja Saudek a Berenika Saudková Life, The Chemistry Gallery, Tomáš Jitala, Tomáš Němec, Václav Misař, Joa de Viva, Pragovka galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter, galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home, European Arts, Sára Konečná, Teresa Štětinová, Zrání, Na Chvalském zámku, Cesta kolem světa za 80 dní a v Kaštanu na scéně Unijazzu Jitka Helská, Trocha poezie. Jinak v Groove Baru od 9:30 Room Service Label Showcase, u Bukaníra od 11 DJs Melandre Junior, Hugo Rieri a Erasion, Bake Jesus, Lick at the Cabin, Jazz Doku od 9 Fajla, v Rock Café od 6 Svočík plus Duhaj a Poručky, Klubovna Povleč od 7:30 Noko a Exit Orchestra v Cargo Gallery od 7 3247, Marcus Yo, SMG, Huckleberry, Marast a další. Ve Fuxu 2, Melting Pot, Soundclash, Conscious Soldiers vs. Fire Sound, Koilie a další. Čítárna Unijazz od 8, Kroch, Dead Dance a na 7 na Starově Tankzilla a Undertong. V divadle v Dlouhé od 6 Samá voda. V divadle v Celetné od 7:30 Siráno, na Rádiu 1 od 5 Nová hudba na Rádiu 1 od 8 na SFV, od 10 The Workout. Je to vše z kulturního servisu.
2: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

předtím.

Tato křehká skladba se jmenuje So Beautiful, natočilý umělec, který se říká White Fence, a končím tady už pro dnešek. Loučím se s váma na dalších 14 dní, které prožijete. Mimo jiné také tím, že budete studovat tracklist tohoto mého vysílání na stránkách Rádia 1. A také tím, že si budete osvěžovat znalost mých minulých rozhlasových setů poslechem. Anž to jsou uloženy na mém pověstném Mixcloudovém profilu a v brzku k ním přibude zcela nepochybně i tento. A taky se budete mít dobře a já se budu rovněž snažit o to též a vyjde nám to všem. Za 14 dní si to zase všechno řekneme a zatím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Reklama na Radio 1.
6: Pozor, pozor, alarm!
7: Pozor, pozor, alarm.
6: Alarm, pozor.
7: Alarm, alarm, pozor.
6: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
8: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
6: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
9: 100 lidí, 100 chutí.
6: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
8: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
6: Perto tam, Hans!

I love you.

Thank you.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

months and I've been

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatra.

0: Takže zvuk
1: jede,
0: kamera
1: jako jede,
0: 90 na celých 9 poprvé,
2: Rádio 1.

0: digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plyn.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na lunchmeetfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Kava.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Kava.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pro... Já žiž židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Rich boy, poza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlo vyvarí.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičko, semenu z lososa, bublina, potok, zest.

0: musel jsem ho mít. Kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: IPčko čet, bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestu do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.
3: Jednou, až všichni odmaturujeme,
4: točím dokument,
3: půjdeme na výšku, budou z nás dokument.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Saturday? When Saturday? Yeah. Will! And I'm in no more trouble.

0: Him by Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Já už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Lala.
1: Ne, máma.
0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.